0: Radio 1.
1: Polítie i mamorádi.
2: Zato, ker moja žena spí v spodních hlačách i ne v dolgých
1: hlačách. Mám oblik.
3: Več dobre glas.